0: Oi, a machan sin. Agus an sin, tíg na álí a machan sin in sa neara.
1: So mar sin bínt na sí, canal dar fau a yevri be?
0: Fonin yevru, agus ta siad ta bia acu. Agus ní misti lohom a dút ma'n fásgu, ta siad bre crúe, agus dí siad a fair garu seo, agus an sin hannig na hali don talu, agus an sin vi park inta Plan the yogan. I guess I'm going to show a couple of songs.
1: Yeah, I guess hard to pick to yogan. Come on, the main host. Shall to. But then show that the a des at an talu show of in the lead. You know.
0: I was like,
1: Shagalanta.
0: I guess sure of the brella ho usage could war fado marajara for honye shahan bouster.
1: She, oh, yeah, yeah.
0: Shahan lapaha, I guess that's a jazz bog.
1: Tesha bog. Tegus. I guess Gillarda on
0: a girl. Gillarda on a gisprel. I guess in shinna na fahoji. Fohajan, which is the thistle.
1: Oh, and I guess Najas Corkra.
0: I guess back on the Corkra. I guess tan park shon is len.
1: Well,
0: I guess Hanik Nahain how egg sula shows ja, the warblers shows ja. I guess Hanik Fehiji is ja. I guess a lemo and Murdushman be heg sula at the tartis ja, Morial. Ran grahag a chruchi me jen eislis a rod.
1: Agus marim gog nyart talu mar sin hart a year jat a erit on the lee og an hain agus kynnis na wall bidger ar anirid sin firmarach ta tarlu ní smó tín mwyd gwyl anirid sin a fwes yn asigus ta talu ta anro ta siol ar fi yn agus te talu gol am awa
0: se agus gaheri talu fio bog ni a sílin di ni na wal mahi bion agus hi glad sio ienw tesgod firmar ma tesgod firmar ma ta dextrus na galwe acu hi glad iad o hor o talu beisio chyn ses da gwyl bia acu
1: Shanae, agus bein na firmari sesta gwael tu a dort.
0: Shanae, so ta inta simul mor olus da gwini mwyn sin fwy talu porta.
1: A net tu hen agol a sia la spoed ag a spal ag a slosage ag a sain tralu la
0: Fe han sian gyfoel mi sia
1: Fe'n fwndrym sys la
0: Shanae, so ta inta simul mor dwrj ma agus na niel si tro an ala sio niel si ta Tá sé a céad tríthe in airde mar dúit me tá sé cos le gáin agus chuigan na heisir ar a talú agus an sin inta. So bhain sa máú a gine bí me tá talú fleo pártá agat ag le seo dhéanú leis.
1: Go deagua la fermar a bhfuil Dexters na Galloways acu.
0: Sin é.
1: Ina siad a nobar duid. Déirde míle buíthas a bhfuil inyor mádín galan ta tu bhir aislinn agus bhe muid a chana ta rís ar a chart in siúgan. Mai chú. Déirde ní bhrein an gerid ar chluan na dar ar rás a rís an agus délan scéil ma ta cesh a brígav da éirde heglif teagua la inu lein am a bí adar seo agus tihíne bag siúgan agus bhe déirde an ar godjarta a rís. Ta muid a géisart a gahar war na galiave agus a fanart Fuéidea ar Véri Agi idir Éisirlinn. La dáine ma hór sahata dan dúas a tógan bí ma jav rannu sártu nion lanyu. Tíléni úr da hodj Véri Agi sa ahan lanyu kantur na tílén tí seo. Tíléni úr da hodj Véri Agi vi kopla dan jagwa lanyu geri ken agus bigin dún iad a yúltu na dúas na tontu. Níal sid la tórtur hiúl ka hisif iad a wanc mar sin sjólig ísja war nányam inyu. Inchi gidú sa ka hecha wul sif a geisart la bwarsgilta majin inyu agus cadwmwyd na hanym ni hael egisio yn syri wyr y bronhwmwyd yn dwys ar y chartyn siw gynian. Di chi wna Jimmer Teti.
2: Gymai, gos ta hyn, Michelle.
1: Gale gart wach tu tili yn tŵr y fyr iaith.
2: Honic ar lŷn yn siw galant yn awal.
1: Dehen ni jas.
2: Beidio gwyl ar yn cion ffarn o rifri yn o'ch
1: ymlaen. Okay, o ie. Sian eich iad cion ala. Y tili yn i dod ffarn i yn ta jas. Andy, lygan ŵr da Nintendo Switch. Ydo be? Lorlam ffasio.
2: Wel, gobonwn sa hannig Nintendo Switch ydo y mac yn lash shot a nuri, I guess. Vimer Larfi shot fin Nitzlehe Nuis and Antis Yorpach, Bijer Miohen, oh, have uncart condeshu, I guess, will should a cart a dini, Ari Lectrak a yeshu.

0: Nel ni chronin yn sy'n y loch deistrachta, ta si gydgira specialta, ta si no weistra sy'n ma sy'n ma ar yn chanos, bald yn grwp cael danw fasta, dar no ygys alba mwyr ymwy, ac ysyn tegydgir a tomultbyg o chan fasta, a han stoff ursio le cosla, ta ma chri gydgira stigyn, rwy'n si e a hafod gydgira nye yn gyrchym slentia na COVID, an ffocl sy'n nach mai lyn, ac rwy'n si cwpl rhywun a hafod, agos yn sy'n hannig na lads ar asti, agos dwi'n siad nel gydgir the world asyn, agos fi si inta inta tókulis agus tamisi inta tókulis agus vitsi a galanta í ekkal likosle ag na féltsi móri kjál bidjar mancha
1: Kikín sjach ach hami dillíka gársin a chavór nach ila núni í rújórn a chá únja akin son ún físhjúl ila agus hæsinn dala chriachrach índjú lí fyrtina kólein úra a sjár a ha akin anan alopa Elephant Sessions vunik at kólpum bjó na blíana ag na trads edhás anan dávílas a hóchtíag ach kudjach klár na blíana anan dávílas a sjáchtíag agus dávíl fíchat sigá bé an klár sin from na nait edhás anan fíchat sigá vunik in dúr sin agus amit dala hók pís vunik sin FM Horses Room 1 agus amit dókis in kór
0: I guess it could be a bit rash. Tom Kieran, the lockdown, and chat and sugar, and joy for we're going to fun.
1: It's fun, mate.
0: It's fun, mate.

0: Daniaku. Tomadic Lakala Multi Freshen Fui Ahraha Adeid Fia Yenov Ikiukti Lassa Dokoina Atoig Lurig Ibra. Le Kintu Guil Shid Nis Saluba, August Garfuan Ober Yenan Tuigoni. Is Federle Dokoid Torami Dolagion an Ober Havoktaksha. Faulum Nis Mo Agus Rhine Dokoid Torami Rivandara Law Deg de Vion Vehev, a gov.ie told slash Achoru Munchorish Lassa. Arna Hort Hugget again Ryan Quimerka socially.
1: Tá ESB a gahrú conas a chuchtítir an tírseo. Arís. Tomadig Ferbert Srat Sionskadol a wanan le fwinyv greine agus gwihe. Chon nyav splachas fwinyv na heran an yartu. Agus fwinyv in anuata a chur ar foil da atin a conia, da ermacha agus duch nohi. Dar dauchi fein. Tá tila olish ESB.ie.
2: Is even liam nach nian an tu charm to rief er la more. Is even liam der feit liam e yana gach ni no liog li hele nach tu a to solupa.
3: Un kadunas telefische. Beide noch dan in schelat, ach da chef aus li hier. Schneendli, sokrig de rocher dirchenisch tvlicense.ie or realtas na heren.
4: Well, an issue is in Hindi Gulagal artist, Jerta Vidimajarne, Kilgida, Erna Sharmi Nayarte, or Dudes Napriush Gilta Nation to consider Nation to Aliu Egg Catch the Wallish.
5: Gurma had the Halimags Gmani Tirib. Hogaram the Libana Lefis Gurmari Saitu di Rogu, Dinion Syrian Israeli Neshkurs the Libana, Augustuna Hala, Hintiv Saskori Kedida Dahid. Dorti Tarm Gronsi Bar Provincia, Renew Ed Ekil Vilta Rogu. Tá cúgur mar aon sa hiarne rúis réigiún Chersan san Úcráin, dúirt governáid réigiún gur honsaíomh tithe cúnaithe agus stáisiún petrol am eile begann sin. Dhiúil tuachtar an rúise Vladimir Putin in é go chuide thug Vladimir Zelensky na Úcráin agó le gal an cainte leis agus ag maíomh nar bhiú aon chruinniú bheith ann nó go mar siochan buan aontaithe. Chuide tuachtar an Zelensky le Vladimir Putin gur rána se an coga an áit na tailúireachta. Ho gairacht lointin o Palestine lefis gur wara fórsi Israel paustin siach mi gwyish nid ysgwyl siad orchor la cor gair Hebron ar ymroch hir trnon yn ei gortif tishmi hwri yn paustin sy'n o'n si. Rwy'n i medd cogus yn Iran o'n si hir i chyli dîst i reid gus y cogu yn iart o etr o bryst. Dyn sy'n America o'n y dreid ar gus ysgrif siad hir o grôn lys yn Iran os cyn chylus harmwys. Dwrt gard rhywrol diolch na hirain gyr sgwyl siad sy'n le bwnaetach i gwych dferica agos le chyd y tain cyrra y fi gyr o'l tras na gwneud chyd rhyw chwylus harmwys. Ta ogon o'ch sny deg o gyflian ta gai chysniwig na gardi na fysrwchan fwy gwn warw chwaiam bylungon. Blian y tbygwys sy'n was y gwar o hati y lor chahefla clir mae dyn dialwn siacate. Tá'n tógan o'ch fwy chwynol y stasiwn gordi ym law clia, gwrs ta siarad chysniw fwy fyd i cair gynach ddim chiart ysgwedwl. Agro ffros gyn mil o ca, dyn o'ch chi'r ffwrdd na tîr yn yw, mae'r chwydig o chrwnion yn og. La specialty na gwrs dyr bêm er chwrs i crochiwchta yn esgio gyrhaswyr agos gogan eich yn y tîr. Ta'n crwnio wedi bod yn ysgwylyf lian le och mlian agos breg yn siad un og y lefa partioch yn ymwch dyn ffobl. Ni fi'n lan os yn dygwyn chynol sio yn ein tîr ele a chawon yn eirin. Bwy yn edna prif sgilta nos yn dygwys edrych nos yn ta.
6: Prif sgilta na galtata, y tosnw le prif sgilta yn desgyrt o lefig y cwn o mwyn eich o'n. Tá córas málar slí chur a bhaimiges na gádaí a drálaí ó bhoch maidne ar fríomhóthair chorcahuiine idir chathairí mhóráin agus trálaí. Tuig tar go bhfuil bac umláin ar bhóthair na canálach de heascail lorí altathe a chuig ó smacht. Níl aon ólas eile ar fáil ag an námsa. Tá breise agus séché duine ghlacapáirt i Ross Achtríochta chorcahuiine inniuh a chuidir tús leis ar a 8 chlog ar maidan sa daingan. Tá de roiíocht agus a caiacháil agus ráha tí chósa acu. Bhí bóthair chin slé iata ar feisiall ar maidin agus tá mám clasach iata fós agus be go dtína heanna chlog. Heb er an gocht aileise sa Rhein a réir nuair a bhfuil splanc tintrí an cloichla dán á túil. Hárla nachtra timpla ar 10 chlog, angus bhí tithe sa dorichacht ar fad trí cheharúr a chlaig nú mar sin. Tá imachtaí saoire neisce ar bun ar fud na geantar gaaltachta ó dheasaíomh mar chuideta chruinniú na nóg lá náisiúnta na crothéoachta do leanaí. Sa dangan tá